0: Ticho, ticho, ticho, ticho, pozor, odpočítám to, jo?
1: Já počítám.
0: Tak počítej.
1: Raz, dva, tři, chill.
0: Ne, to je pomalu.
1: Chill.
0: Ne, je, raz, dva, tři, čtyři.
1: Chill.